Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Letní rocková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní rocková jízda jede dál, jen na Rádiu

Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

Loni jste na festivalu prolili hrdle přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a

0: slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, který dneska odstartujeme ve společnosti formace Skillet. Ta má venku z brusu nový kousek, který je údajně startem nové hudební éry této grupy. Dočkal se i velice zajímavého videoklipu a že tu změnu berou opravdu vážně, tak o tom nasvědčuje chystané turné, které by mělo odstartovat na konci září. Bude mít úctyhodných 25 zastávek a jak je vidět, je o něho u fanoušků opravdu zájem, protože lístky jdou rychle na dračku.

Skillet, co by otvírák dnešního dílu pořadu Víkend, a my budeme pokračovat s kapelou Mastodon, která maká na nové desce. Ta by měla spatřit světlo světa na konci letních prázdnin, konkrétně 28. srpna, a objeví se na ní i velice zajímavý host, a to samotný Josh Homme. Máme se těšit na 12 písní, ze kterých si tu, která si na tom výtvoru bude držet čtvrtou pozici v pořadí, teď dáme v plné parádě.

televizi Rebel a taky rádiu Čas Rok pokračuje pořad Víkend, a to s Bon Jovi, kteří jsou po čtyřleté nucené pauze zpátky na pódiu. Důvodem odloučení byla Johnova velice náročná operace hlasivek, která se údajně povedla, a tak kapele nic nebránilo v tom vyrazit mezi fanoušky. K tomuto kroku se ale po svém vyjádřil bývalý spoluhráč Richie Sambora, který se fanoušku ptá, jestli se jim to líbí a jestli nejsou hluší. Každopádně, chlapi mají narvaná hlediště a to je to, proč to dělají. Jestli má Sambora pravdu nebo ne, tak to si přeberte každý sám. Každopádně jsme rádi, že jsou Bon Jovi zpět a snad jim to dlouho vydrží.

Pořad Víkend pokračuje dál a my se teď podíváme za Erikem Grenvolem, který má svoji vůbec první solovku venku už nějaký ten pátek. Ale to vůbec nic nemění na tom, že bychom si z ní nemohli dát jeden kousek, který se dočkal i filmového doprovodu. Ten vypráví příběh o dvou lidech, kteří stojí při sobě i v těch nejtěžších chvílích, které život někdy přináší. Podle samotného Erika jde o nejúpřímnější skladbu, kterou kdy napsal, a jestli tomu tak opravdu je, tak o tom se přesvědčíme právě teď. Tady je a já se s vámi pro dnešek rokeři loučím. Mějte se fajn a roku zdar.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

letní rocková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou. A další náloží vstupenek. Letní rocková jízda jede dál. Jen na rádiu Čas Rock.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Čas Rok. Čas Rok.
1: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice.
6: Rádio Čas Rok na tvrdo.
5: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

0: slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let? Tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
1: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Bez spätným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

To je zakončení, jak má být. Tu blatanka, zkusíme to cez vesmír. Dobré ráno, rockeři, metalisti. Od mikráku rádia Čas Rock vás vítá Aleš Krejčí. Kdo se probírá a neví, která bije, tak vězte, že je neděle 19. července 8 hodin 57 minut. A kdo už je na nohou, nebo dokonce maká, klidně i kaká, tak ať to pěkně fíčí. A vůbec všem pěknou neděli. K tomu rannímu a dopolednímu rozjímání vás budu následující 4 hodiny doprovázet a mluvit například o tom, kam byste dnes mohli vyrazit, co se dnes například ve světě slaví. Určitě mrkneme do minulosti a mám také připravené metalové okénko. A v úvodu, nebo v úvodní hodince, nabízím muziku v podání Iron Maiden. A nebo taky Queen. A nebo fajnovou bandu Ghost. Hezkou neděli vám z rádia Čas Rock přeje Aleš.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

9 hodin 8 minut posloucháte Rádio Čas Rock a právě dozněla taková zajímavá písnička od kapely Baby Metal and Electric Callboy. Máme neděli 19. července, takže svátek dnes slaví všichni Čeňkové. Údajně se jedná o českou podobu latinského jména Vincentius. To zní tak vznešeně. Jak se jmenuješ? Vincentius III. Význam jména se vykládá jako vítězný vítězící. Takže všem vítězným Čeňkům přeji vše nejlepší. A teď malý vhled na oblohu. Zpočátku neděle by mělo být nad Českem polojasno, na západě Čech postupně oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Na východě republiky hrozí bouřky, zejména odpoledne. Na nejvyšší teploty 17 až 29 stupňů Celsia. A ty teploty v maximech, tedy mezi 27 až 29 stupně Celsia, platí zejména pro Slezsko, ale s pravděpodobností bouřek. Takže dneska to bude prostě asi takové propršené. Za malý okamžik přizvu Milana Galnara, ale nejdřív si teďkom dáme Iron Maiden. Čas rok.

Time Machine od 3 Days Grace právě doznělo na rádiu Čas rok v 9 hodin a 20 minut přesně. Neděle 19. července a jak jsem před chvíli slíbil, tak splňuji. Milan Gellner se už probral a je připraven vám představit náhled do horoskopů nastávajícího nového týdne. Tak

0: Milane, odpočítávám ti to. 3, 2, 1, teď.
1: Počátek týdne bude s vyrovnaným poměrem hvězdných aspektů souladných vítaných a těch problémových konfliktních. Přestože na nebi panují silné transformační tlaky, přesto by se u nás měly projevovat sklony k projevu moudrosti, poučení z minulosti a ochota těch zkušeností využít ke všeobecnému prospěchu. Střed týdne už bude náročnější. Všeobecné tlaky zesílí, přibudou komplikace v milostných vztazích a také sklony k požívání návykových a omamných látek. Konec týdne bude probíhat ve stejném duchu s tím, že dokonce i my sami budeme mít tendenci stát si v cestě a komplikovat si život svými postoji, názory a rozhodnutími. Dobré tak bude sklidňovat, meditovat a relaxovat. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Na rádiu Čas Rock právě doznívá kapela Paramore s písní Crash, Crash, Crash. Máme 9 hodin 30 na minut, takže je úplně ideální čas, milí rockeři, abyste mi tady zavolali nebo napsali na tu svoji píseň, na přání, na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: The Miracle, neboli zázrak od kapely Queen, 9 hodin 37 minut a já mám na drátě Zdendu. Čau Zdendo!
1: Hola, hola, taku, hola.
0: To, to bys mohl používat častěji.
1: Jo, viď? To by to tam teďka tak napadlo, no. Tak vám takový, ale dobrý. Snad jsem tě trošku rozesmál.
0: Jo. To určitě. Tak povídej, co pak bude.
1: Ale tak dneska se zahrajeme Black Sabbath, klasiku s Diem a vybral jsem písničku TV Crime s takovou šlapavou, pěknou, rychlou. Takže bych to poslal tobě samozřejmě do Superradia.
0: Díky a děkujeme moc.
1: Všem, co mají rádi, prostě čas, rok se poslouchají. A zdravím tu naši nezbednou bandu, rodinou, rokovou, takže... A užívejte neděli, no nevím, jak tam máte počasí, tady je to nějaký, se tady bude hodit asi dneska.
0: No, tady odpoledne se to má údajně taky zkazit, zatím v Ostravě svítí sluníčko, jak tak koukám z okna, ale má se to trošku zkazit. Tak uvidíme, jak to vyjde s tou předpovědí, on to bývá
1: různé. Takže krásnou neděli všem a užívejte ještě volno, kamarádi, ahoj.
0: Měj se pěkně, díky za telefon, čau. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava. Časrok. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
6: Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno.
7: Naše roková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších.
6: A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu

9 hodin 58 minut posloucháte Rádio Čas Rock a hodinu nám uzavřeli Icon for Hire s písní Get Well. Prvních 60 minut za námi, 10. dopolední nám nabídne vhled do dějin minulosti, také tip, kam zajít a nálož muziky zazní Snow Patrol. A nebo také kapela z písní, jenž mi tady ve studiu zazní určitě na plné pecky. Budou Rat

Krásné nedělní dopoledne s rádiem Čas Rock vám přeje Aleš. Mějte perfektní postech a kvalitní nešumící zvuk.

10 hodin 8 minut nám na rádiu Čas Rock dozněla kapela Snow Patrol s písní Chasing Cars. A dnes máme neděli 19. července, takže bychom se klidně mohli ponořit do minulosti dnešního data. V roce 1770 byl v Brně nastolen pořádek a řád. Alespoň co se týká značení domů. Abych byl konkrétní, v tomto roce došlo k zavedení číslování domů pro snažší orientaci a jednodušší vyhledávání domů. Do té doby se používala takzvaná domovní znamení, která tvořila reliéfy, malby nad vchodem nebo fasádách, případně různé sošky a jiné. Psal se rok 64, ano, pouze 64 našeho letopočtu, kdy probíhal velký požár Říma, který údajně trval 6 dní a zničil většinu města. Domy byly samozřejmě převážně ze dřeva, takže rychlost šíření ohně byla závratná. Roku 2009 byla objevena na Jupiteru takzvaně impaktní skvrna, která vznikla nárazem vesmírného tělesa. Skvrnu nalezl za pomocí zrcadlového dalekohledu amatérský astronom. A co oslavenci? Dnes slaví narozky například Pavel Kuka, bývalý profi fotbalista, nebo také Lukáš Konečný, bývalý boxer, trenér, mistr světa ve welterové váze. Dort dnes krájí další exboxer Vitalij Kličko, brácha Vladimíra Klička, nebo ještě zmíním Lucii Vráblicovou, slovenská herečka, která dnes rovněž svoukává svíčky na dortu. Tolik historii, vraťme se opět k muzice na rádiu Čas Rock. Následují YouTube.

0: Na rádiu Čas Rok nám doznívá peckovní kapela Red. A teď už...
1: Rokové tipy na rádiu Čas Rok.
0: Zvuk motorové pily napovídá, že mám tip pro milovníky tohoto stroje. Bude masakr motorovou pilou. No co vlastně už je, právě probíhá. Tedy dnes, v neděli 19. července od 10. dopolední se ve Vendryni, krásné to obci, koná konkrétně ve Vendrynském parku akce Slezský dřevorubec. Tradiční soutěž nejlepších dřevorubců i řezbářů v regionu i zahraničí. Můžete se těšit na disciplíny pro soutěžící, jako je kácení na přesnost, odvětvování, výměna řetězu na čas, vyřezávání soch na čas. A také na disciplíny pro veřejnost, třeba zásek sekerou na přesnost, zatloukání hřebíku a další. A pozor, důležité info, vstup zdarma. Mimochodem, vyřezané sochy se budou také dražit a z minulých ročníků vím, že to stojí skutečně za to. Takže šup, pospíchejte do Vendrynského parku na Slezského dřevorubce. Mrkněte když tak na stránky vendrynie.cz do sekce kalendář akcí. Tolik tipy. Pokračujeme muzikou na rádiu Čas Rok. Za malý okamžik kapela Death Stars.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rok ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: I just wanted to hope. Asi něco takového tam zpíval, nevím. Píseň Starlight od kapely Muse. 10 hodin 31 minut neděle 19. července. Ladíte Rádio Čas Rock. Ladíte, hladíte. Teď si můžete klidně, pokud chcete a máte nějaký nápad, zavolat o tu svoji píseň na přání na telefonní číslo 725 33 1155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Tak to znělo strašně. Disco 2000 od kapely Pulp na rádiu Čas Rock. A já mám na drátě Tatara, ahoj.
1: Čau, čau, Alečku, zdravím všechny aj v eteru.
0: Ahoj.
1: Ale než mi skočíš do řeči, chtěl bych pogratulovat Ivoškovi Zvěřňovi z 61. narozeninám, samozřejmě aj Pepičkovi Chobotovi k 60., kterou jsme včera zapili fajně. No a jako prostě, no a samozřejmě tímto zdravím aj celou rokovou rodinu.
0: Tak přidávám se k gratulaci krásného věku, všechno nejlepší, posílám tam tomu Ivoškovi, jmenuje se Ivošek, že ho říkal si Ivoš.
1: Ano,
0: tak taky gratuluji. No a tak můžeš teda prozradit, co bys chtěl zahrát?
1: No, vybral jsem, protože Ivošek sedla rebelku, takže v češtině se to jmenuje ten rebel.
0: Sedla rebelku, no, myslíš motorku asi, nebo se sedla? A tak to by vlastně sedlala ona, ta jedna, to nebudeme rozebírat.
1: V pohodě, prožili jsme krásně týden v Bosně spolu na motorkách, no a jako prostě akce jde akce, no a jako co k tomu víc dodat, jo? A ještě bych chtěl pozvat všechny motorkáře, nebo jak bych to řekl, jak všichni to milujou, tu jednou stopu na Kajlovec do Hradce nad Moravici příští víkend, bude tam motoparty, to povede, takže když máte chuť na dobrého prostě muzika Lidsky, Jacka a tak dále. Když se podíváš do Kinka, tak tam je jeden futrál.
0: Jo, ano, všiml, a ten je pěkný, já jsem si všiml, no, jak jsem tady včera přišel.
1: Je to 15. narození nám Radio Čas Rok.
0: Jo, takže to je o tebe, tak to je super, to je krásné.
1: Předal jsem to Honzikovi, byl jsem tam osobně, no, a ještě bych chtěl jako prostě pozdravit kluky, co byli na Mástrech.
0: Ano.
1: A přežím to v pohodě.
0: Tak snad to opravdu všichni přežili v pohodě, ale asi jo, když to říkáš, že nemají...
1: Bez úrazu.
0: To je dobře, bez úrazu, bez záchytky a tak dále.
1: No tak nějak, jo, protože ono ty následky potom, no a hlavně teďko, jak se budou vracet domů, tak prostě ať mají čistou žilu.
0: No přesně tak, to je důležité, aby byli potom v pohodě a bez nějakých následků teda. Tak jo, díky za telefon, asi si řekl všechno, co jsi chtěl, že jo? Nebo ještě něco potřebuješ sdělit do éteru?
1: No co, no tak dneska to půjdu jenom trošku popravit, srovnám hladinku, ať můžu říkat do továrny.
0: Tak jo, tak srovnávej hladinku, díky za telefon a užij si neděli, měj se pěkně.
1: Čau, čau.
0: Ahoj.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas. Fiat Grande Panda s benzínovým

0: Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší Rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: No jak hezky, ladně a krásně dozněla kapela Turisas. 10 hodin 58 minut neděle 19. července a ladíte rádio Čas Rock a pomalu se překlápíme do druhé poloviny mého vysílání, ve které si poslechneme hudební novinku týdne, rovněž krátký úryvek death metalové kapely Partners v rámci mého metalového okénka. Povíme si také, co se dnes slaví za den. No a to vše proložíme muzikou. Co říkáte na Bon Jovího? A nebo Lenny Kravitz? A taky klasika Cinderella. Kvalitní zvuk a fajn poslech rádia Čas Rock vám přeje Aleš.
1: Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Máš to vysoko, máš to daleko. Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

0: Yeah, právě máme 11 hodin 8 minut a ladíte pravé rockové rádio Čas Rock. A milí posluchači, Hanička pro vás připravila novinku týdne, obsahující tentokrát kapelu U2. A co to pro nás znamená? No přeci, že si ji právě teď poslechneme.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: 9 let čekání je u konce, plantážníci. U2 nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to U2 jako U2. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za 7 horami, 7 řekami, 7 benzínovými pumpami, hluší, pidlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bonovox a spol. Tak co vy na to? U2 Street of Dreams.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: KG-ho na rádiu Just Rock.
1: Milí nezbedníci, vítejte v mém 7. dílu Metalového okénka, ve kterém se věnují spíše starší metalové hudbě. Povím vám stručně pár slov o vybrané kapele a uvedu krátkou ukázku. Pokud vás zaujme, určitě si ji už dohledáte dále sami. Znalcům připomenu a nepolíbeným objevím staronové vody. Pro dnešní metalové okénko jsem vybral finskou old school dead metalovou bandu z roku 1989 s názvem Partnance, psáno Purtenance. Kapela toho na kontě příliš nemá. Jedno EP ročník 91, debutové album Member of Immortal Damnation, jenž vzniklo v roce 1992 a v témže roce se rovněž rozpadly. O mnoho let později, roku 2012, dali opět dohromady, aby vydali další album. Celkem jich mají 5 a mezi tím několik EPček. Poslední počin je 3 léta starý. Smečka Partners dodnes koncertuje a hrají skutečně tvrdě. Nabízím krátkou ukázku, jak jinak než debutového alba Member of Immortal Damnation a píseň Black Vision.

0: je Parklands, Porterance, song z debutu Member of Immortal Damnation s názvem Black Vision. Já jsem Aleš, ládíte Radio Čas Rock.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta. Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Yeah, The American Witch. Kapela Rob Zombie, nebo spíš Rob Zombie, tak je to lepší. 11 hodin 31 minut, to znamená, že si zase opět můžete zavolat nebo napsat o tu svoji píseň na přání na telefonní číslo 725 33 1155.
1: Radio Čas Rock i v létě hraje.

0: Somebody Save Me od kapely Cinderella na rádiu Čas Rock. A já mám na drátě přímo ze sídla temnoty Dušana. Ahoj!
1: Já zdravím, Alešku, práce, uvítání, vážím si toho a moc děkuju.
2: Čau.
1: Dáme si Iron Maiden, Fear of the Dark, Liveko, samozřejmě tebe, děkuju. Celé už rádio Čas Rock, bez kterého bychom byli v kosočtverci, jak já říkám. Na dvoru 26 hodin denně, zdravím celou rokovou šlechtu, rokovou rodinu, no a všem, až užívají neděli, hlavně až dodržujou pitný režim, protože tak je to správné a tak to má být, no a poslouchají právě rokovou hudbu a užívají se, usmívají se a prostě tak, jak to říkám.
0: Tak jo, tak super, díky za telefon, fajn výběr songu, vzhledem k DLC tedy dáme až po reklamách, takže chviličku vydrž a užívej si neděli.
1: To aspoň stínu otevřít další.
0: Další matonku s pěnou.
1: Alešku, bej se.
0: Tak jo, mě se pěkně, čau, čau.
3: Oba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
5: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
6: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
7: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
8: Čas Rock.
9: Čas Rock.
10: Řeknem to rádi.

0: Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní rocková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.

Krásný živák Fear of the Dark od kapely Iron Maiden. 11 hodin 45 minut. A pro zajímavost, dnes, tedy 19. července, je Národní den zmrzliny. Tento lahodný, osvěžující pokrm má své kořeny již ve starověkém Egyptě, samozřejmě ne v dnešní podobě, jak je známe. Kopečkou zmrzku jste si tehdy určitě dát nemohli a ani byste určitě nemohli hrábnout pro tu svou oblíbenou domrazáku. V Egyptě a Římě to byly jen ovocné šťávy chlazené ledem, takže vlastně takový studený nápoj. Zmrzlina jen malinko podobnější té dnešní se začala objevovat v roce 1550, kdy byla vyrobena zmražená krémová směs s ledem se solí. Ale ani tohle nebylo úplně přístupné běžným lidem. Tahle zmrzka se prodávala a podávala jen té nejvyšší společnosti. Větší popularitě se zmrzka těšila až od roku 1686, kdy jeden italský kuchař otevřel v Paříži kavárnu, ve které také nabízel zmrzlinu. Tím ve Francii započala vlna zmrzlinových salonů a postupně se dále rozšířila téměř do celého světa a do podob, jenž jsou nám známy. Takže zmrzlině zdar? Klidně si dnes nějakou dopřejte? Moc to nepřeháněte, ať vám nezamrzne úsměv. A my u toho budeme pokračovat další muzikou. Ve stroji je připravena civilní obrana.

Do posledního tónu Cradle of Filth na rádiu Čas Rock. Poslední hoďka našeho společného času se přiblížila. Nastává čas výkrmu, tedy pravé poledne. K obědu budu podávat informace k holbě rock na grilu. Ponoříme se do rockové historie dnešního data. A muzika bude znít ku příkladu v podobě Kissing Dynamite. A nebo třeba kapela Alice. A taky Hooters. Dobrou chuť k nedělnímu obídku vám z rádia Čas Rock přeje Aleš.

Slepej, mladej, mrtvej od kapely Alice na rádiu Čas Rock. 11 minut po 12. hodině. A tak jako včera, i dnes vám předám několik praktických informací, rad ohledně holby rock na grilu, která se koná už příští pátek a sobotu. Máte stan a nebojíte se ho použít? Tak vězte, že v místě konání festiáku je přítomno také stanové městečko, a to prosím zdarma. Vedle stanu ovšem zaparkovat svého čtyřkolového miláčka nemůžete, a to zejména z bezpečnostních a také terénních důvodů, abyste tam nenadělali svými vozy koleje a blátivou kejdu. Také včera jsem již zmiňoval, že ve svém vozidle můžete přespat, ale buďte ohleduplní vůči ostatním návštěvníkům a také vozidlům stojícím vedle vás. Ve stanovém městečku budou toalety, přístup k vodě a chill out stan, ve kterém si můžete dáchnout, pokud vás zmohne hlasitá hudba, sluníčko a nebo množství piv. Holba se bude otevírat v pátek ve 14 hodin a v sobotu ve 12 hodin, no a brány areálu se v oba dny uzavírají vždy v jednu ráno. Pokud budete v kempu s karavanem, kemp musíte opustit nejpozději do nedělní 11. dopolední. No a doporučuji zajít na stránky rocknagrilu.cz, kde naleznete potřebné info a také odkaz na facebookovou událost této akce. Teď nabízím hudbu v podání Mikea Trampa.

0: Klasická úspěšná píseň Wild Side od kapely Mötley Crüe na rádiu Čas Rock. 12 hodin 22 minut. A teď nabízím vhled do rokových dějin událostí dnešního data, tedy 19. července. Psal se rok 1986, ve kterém dosáhla kapela Genesis velkého komerčního úspěchu. Jejich čerstvé album Invisible Touch se stalo nejúspěšnějším. 5 singlů téhle desky dosáhlo vrcholu americké hitparády. V roce 1991 zažaloval bývalý bubeník Guns N' Roses v Los Angeles kapelu za to, že ho zneužívali, podporovali v užívání drog, aby ho za to vyhodili. Soudní spor se nakonec vyřešil v roce 1993 mimo soudním vyrovnáním. Dnes oslavuje nádherných 79 let veleznámý kytarista kapely Queen, Brian May. Mimochodem, mezi jeho zájmy patří také astrofyzika. Tak jako Brian May z Queen, i Bernie Leadon, tehdejší kytarista The Eagles, dnes krájí dort a připíjí na oslavu svých 79. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Tohle bylo rokové kalendárium. Teď se vrhneme zase na muziku. Zahrají nám Gaia Messiah.
1: Holba rok na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Na rádiu Čas Rock dozněl song Headstrong od kapely Trapped. 12 hodin 31 minut, neděle 19. července, takže opět a zas, ale tentokrát v mém vysílání už naposledy. Čas pro vás, abyste si vybrali tu svoji píseň na přání na telefonním čísle 725 33 11 55. Rádio.

12 hodin, 34 minut na rádiu Čas Rok dozněla píseň Hush od kapely Kula Shaker. No a teďkom hrábnul jsem do SMS centra a tam byla zprávička taková, že Sepultura ode mě poletí Petrovi do Těšína, který by chtěl cosi tvrdšího k tomu vaření oběda. Pro všechny pohodové rockery a metalisty. Dobrá tedy, muzika připravená. A teď už nastává čas loučení, protože předávám žezlo krásného studia Rádia Čas Rok do velmi zkušených rukou Haničky. Tak zas někdy a mějte se suprově. Ahoj!

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
3: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
2: Stavebniny Janí.
3: Stavebniny Janí. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Těsně před 13. hodinou nedělní odpoledne, nádherné červencové, stále ještě zalité sluncem, skoro 30 na teploměru, chtěl jsem říct na tachometru. Pojďme dál. Od mikrofonu a ze studia Rádia Čas Rok už vás zdraví vaše Vrána a pojedeme v tom společně. Společně s Mr. Big. So many faces, but no one compares. Připraveni jsou taky Orden Ogan. Na nebo Brutusáci.

0: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

0: Novinka týdne.
1: 9 let čekání je u konce Plantážníci. U2 nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to U2 jako U2. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za sedmero horami, sedmero řekami, sedmero benzínovými pumpami, hluší, pidlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bono, Vox a spol. Tak co vy na to? U2 Street of Dreams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Ale protože je tady stále ještě tak jako Aleš v prostorách rádia, no a vedle Kiki, tak jsme si řekli, že bychom vám mohli udělat takové jako okénko otázek, odpovědí právě co se týče našeho festivalu Holba Rock na grilu 2026. Máte-li tedy něco na srdci, co potřebujete vědět a třeba jste to ani nikdy nenašli, hrňte to na nás. Číslo znáte, takže buď to SMS-kou, nebo zprávou na WhatsApp, případně hlasovkou na 725331155. Vaše dotazy týkající se letošního ročníku Holba Rocku na grilu. My se budeme snažit v další hodince, hodince a půl na to uspokojivě a přímo do éteru odpovědět. Takže se ptejte, na co chcete, my odpovíme, na co budeme chtít.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Violin.
1: Ještě kdyby se tak uměla, že? Ten konec.
2: To jsme chtěli tady poslouchat.
0: Krásné, dobré odpoledne všem.
1: No tak mikrofon číslo 3 přitáhneme tak na půlku, to bude stačit.
2: Jo.
1: Protože Kikina přeřve mě i Aleš.
2: A to i přes ty sluchátka slyšíš.
1: Jo, úplně, slyšíš to bokem, to jo. Tak jako nějaká ozvěna tady. Tak, slibovala jsem, že si dáme chvilku otázek, odpovědí, co se týče letošního ročníku Holba roku na grilu, tak půjdeme do toho.
0: Ty jsi to řekla špatně, ty jsi slíbila, že si dáme trojku a já jsem chtěla říct, že tu jsem tady ještě neměla.
1: To si říkala ty už včera, že si dáme jakože trojku, především, pardon.
2: To bude potom zákulisí, jo.
1: Ano, že si dáme trojku a já říkám, výborně, s takovýma gumama jsem to ještě nedělala. Abychom teda byli konkrétní, jo, zachovali pointu toho fóru.
0: Tak, ano.
1: Tak jdem na to?
0: Jdem na to.
1: Co zajímá vás dva?
2: Jaké bude počasí?
1: Já vám řeknu naprosto přesně. Rostíčky totiž slibují toto, jo? Pro pátek nějakých 21, 22 a 20 dopoledne sprška. Takže se nebude prášit za kočárem, což je dobře. A odpoledne už by se to počasí mělo lehce umoudřit. No a sobota, 24, polojasno, takže ideálka, naprosto dokonalé festivalové počasí.
0: Špica, aspoň někdo nebude smrdět, na to se těším.
1: Pro nás tři to bude smrdět tak maximálně prací.
0: To jo.
1: Takže prozradíme.
0: Počkej, pro mě ne. Váčka ne, on se tam jde
2: bavit. Já jsem v klidu,
1: já si myslím, že ty ho zaukuluješ.
0: Ne.
1: Tak vzhledem k tomu, že se bude...
0: Tak nebude nosit to flašku.
2: Tak to bude, no to víš, jo. Tak to bude takové to fajn úkolování.
1: Jo, tak se bude ochomejta tam kolem tebe, na valníku tam budete provozovat neviditelnou kytaru, takže ty ho zaukuluješ. Nepochybuju o tom. Čím se vám něco prozradili, takže na hlavním pódiu pátek, sobota, tam potkáte, nebo spíš uvidíte, mou maličko zase neschovám, a taky Toma Michalíka, neviditelnou kytaru po oba dny má na starosti Kiki.
0: Yes.
1: Což bude na našem asi novém valníku, že?
0: Hej, já se tak těším.
2: To bude zajímavé, no.
1: Doufám, vyzkoušíme
0: tlumiče? Nerozvržou moc, jako to nové auto.
2: No a já se tam budu někde prostě motat okolo.
0: Ale to bude jistit svýma svalama.
1: Ne, že nám ho zlijete. Normálně, hned v pátek. Ne, jo, potom nebudeme moc najít.
2: Já to musím odřídit zpátky, ještě potom v pátek.
0: Jo, no, on musí tak odvést domů.
1: Víš, hej, on by měl v podstatě, je tady nováček letošní, takže by měl dát zápisné,
0: že? By měl mít křest, že?
1: No to rozhodně. To pirhovodně nebudeme, protože nejsme na vodáckém kurzu.
0: Tak aspoň vidíš, na co si celý tento víkend vydělával, Alešku.
2: Jo, fajn, super.
1: Teoreticky u tím pádem nehrozí, že dostane na prdl pádlem.
0: Jo, to je pravda.
1: Tak, vaše dotazy. Je tady spousta dotazů, co se týče spaní v autě, takže děti, když si vlezete na web časrok.cz, tak tam to najdete. Jste-li připojeni i dokonce na Facebooku a vůbec na těch všech sociálních sítích, tak tam je dokonce i událost a tam mám všechny aktualizace, klinkají rovnou v kapse. Nemusíte nic hledat. Takže to konečně rozlouskneme. Kdo se chcete vychrnět klasicky v autě, to znamená kufr, zadní sedačky, nevím jak, na kapotě. V pohodě
2: na kapotě
1: můžete jakože parkovat. Tak nechce se ti otvírat, už co, dojde se pak tomu autu. Už tam jenom hodíš to unavené.
2: Dá se to dělat všude možně.
1: Jistě, že ano. Fantazii se v tomto směru vůbec nekladou, ale přece jenom tady jedno omezení je. Můžete všechno toto provozovat na tom parkovišti u svého vozu, ale nesmíte tím omezit ty, co parkují okolo.
2: Takže nehekat zbytečně na hlas, ať nikdo
1: nikoho neužíte. Takže nic z toho, co běžně všichni dělají u obchoďáku na parkovišti. No, ne, prostě to ne. Ten zbytek, jo? Ale toto ne.
0: A ty jsi ptala na ty otázky, jo? No? Já si pokládám teď celé asi 3-4 dny už v kuse.
1: Bože, otázku. Můj filozofické okénko, ano.
0: Co si obleču a jestli třeba tady, vidíte to, to je otázka na vás, děvčata, jo, protože chlapi asi úplně ne. Jestli tady nemám nějakou jako šikovnou kočku, která by uměla nalíčit a udělat nějaký festivalový look.
1: Já bych prosila někoho, kde utřinete tu ofinu.
2: Já mám někde
0: do prdele, furt.
2: Barvu na konstrukce mám někde, tak to bude takové permanentní malování.
0: No tak
2: malování.
0: Vy dva teda.
1: Jo, to vydrží.
0: Vás na sebe nenechám šáhnout.
1: Dobře, takže
0: jasné.
1: To uděláme jinak. Toto je hozená rukavice, kdo kikyně na festivalu Holba rok na grilu 2026 utřinu tu ofinu, totálně. Má umě lahev.
2: Totálně to bude vědět. Ne, totálně radši ne. Tam nebude také čelo najednou.
1: Normálně má umě lahev něčeho plnoletého. A neuhneš, neutečeš.
2: Nemaskej do toho mikrofonu. Ty prasátko.
1: Toť to podstatné, co potřebujete vědět, kdy se otevírají vlastně brány festivalu.
0: Prvně Michalík mě šikanuje. Pak
1: takže já si myslím, že tohle to bude nejlepší, když uděláme teď.
2: Jo.
1: Snad ten mikrofon vypli.
2: Boroček rádia.
1: Line-up. Všechno už víte, brány festivalové se otevírají hodinu před začátkem, protože v pátek začínáme v 15.00 s Witchhammery, tak samozřejmě od 14 hodin už můžete nabíhat pod pódium. V sobotu pak 13.00 začínáme s Ballistic a vy můžete vpadnout v pravé poledne. Už?
2: Chráním mikrofon.
1: Ano.
0: Tady.
1: Bojím se zase na rotách. Vše na webu časrok.cz. Klidně se ptejte, pochopitelně i v éteru, protože my vám budeme k dispozici po celý týden. Najíždět do kempu už můžete ve čtvrtek. Pokud se nepletu, tak už to vám všechno visí. Tak. Takže parkování od čtvrtka 23.7. Ta hodina je 14. a parkovat můžete do neděle, takže takzvaný check-in, check-out. Parkovat můžete do neděle 26. července do 11. hodin dopoledne. To byste se mohli všechno jako probrat už.
2: Snad jo. Když někdo to možná bude mít náročné třeba.
1: A teď ještě to jedno příjemné překvapení, protože program končí v pátek o půlnoci s třemi sestrami, plus minus nějaký ten song navíc. Záleží na vás, jak se je vytleskáte a jak dlouho tam potom stráví. No a Pretty Mates to mají vlastně v sobotu totéž, do půlnoci plus minus nějaký ten song navíc. Tam i tam by měla následovat after party, takže nějaká ta muzička, možná se tam u toho někdo bude slíkat a bavit vás, těžko říct.
2: Kristýnka.
1: Kam až se to zvrhne? Co je? Nech mi ty klíče.
2: Takže
0: no já se slekat určitě nebudu.
2: Uvidíme bez ofinky a bez hadrů.
1: A že se bude stát spoustu peněz za tu lahev.
0: Víte co, běžte oba do prdele.
2: Jo,
1: taky
2: tak
1: tě
2: fajn.
1: Máme rádi. Šílenější nedělní odpoledne jste ještě nezažili. Tak, poslední otázka na vás dva. Jak se těšíte?
2: Já se těším mega moc, protože to bude úplně poprvé, co budu na holbě.
1: Kiki, na seriózně.
0: Už jsem chtěla říct, že odmítám odpovídat, ale dobře, takovou radosti neudělám. Já se těším velice moc a asi jako nebude žádným tajemstvím to, že nejvíce se samozřejmě těším na Pretty Mates.
2: No tak to víme všichni, že jo. Já mám těch favoritů více, ale samozřejmě Pretty Mates taky.
0: Srdéčko, pleca. Plesa.
2: Plesa?
1: Ty jsi úplně trápný, já se nejvíc těším na naše fanoušky samozřejmě.
0: Hej, no tak ty jsi vles prdel.
1: Nejsem, já to nepotřebuju. Ale oni mě zvou vždycky na kofolu, víš?
0: Jo, to je pravda. Oni jsou
1: samozřejmě vlatí. Hudební program Pecka největší, ale na vás se těšíme nejvíc, proto už někdy od března stříháme metr.
0: No? To tak, kdyby od března, já myslím, že to už vždycky, co jedna holba skončí, tak...
1: Tak už se těšíme na to druhé, další.
0: Jo, asi no. Tak. Ty to je fakt legendární, no.
1: Co víme, tak se tam protočíme úplně všichni, samozřejmě i mezi vámi dole, takže klidně si nás odchyťte, uděláme fotku, pokecáme. S někým se uvidíme zase po roce.
0: Hlavně mi, prosím vás, nechte tu ofinku, děkuju.
1: Nic nevýzva, to je jako úplně nejvíc challenge, jo? Asi řekneme. Takže pro vás ostatní, my k dispozici, muzika na pódiu, zábava všude možně v areálu, včetně třeba chill out stanu. Tam se taky můžete jako odpočinout, odhodit tělo, nechat tam rockera pohybovat se v jiných dimenzích třeba. A hlavně, prosím vás, kdo víte, že plavete a umíte plavat jenom v takové hloubce, kam dosáhnete na zem, vemte si, já nevím, kruh, rukávky, něco, ať tam nemáme nějaké utopence.
2: Utopence, no.
0: Dýchání z úst do úst opravdu neumíme dávat, nebo aspoň já neumím.
1: Se naučíš třeba, bez té ofiry to půjde líp.
2: Nebude zavazet možná.
1: Jo. Takže tak, kdyby náhodou něco, jsme tady pro vás celý týden, no a v pátek už to konečně odpálíme, to, na co se celý rok těšíme. Takže Holba rok na grilu 2026, ti dva tam budou taky, já snad taky, vy doufám v hojném počtu úplně všichni. Je to všechno, nebo ještě něco, nebo co?
2: Je to všechno, ne.
1: Je to všechno.
2: Jo, to bylo vyčerpávající.
1: Já mě nějaká nakrknutá teď, dívej.
0: Odmítám vypovídat, odcházím.
1: Radio Čas Rok. I v létě hrajeme.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme Rádiu Čas Rock všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

to Brutus sobě dokonalý. 13.59 na rádiu Čas Rock Foo Fighters. Na pláž dvě

0: slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, Rádia Čas, rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas, rok. Nejsme jen rádio, jsme Čas, rok.

0: Vy posloucháte Rádio Čas. Rok je tady nedělní odpoledne s datem 19. července 2026. Tak za týden touhle dobou už bude jako po, ale stále ještě prostor se těšit, protože za pár dní to doslova a do písmene vypukne. No a jak bude vypadat z pohledu hvězd ten další pracovní týden, to už má pro vás připraveno náš dvorní astrolog Milan Gelnár.
1: Počátek týdne bude s vyrovnaným poměrem hvězdných aspektů souladných vítaných a těch problémových konfliktních. Přestože na nebi panují silné transformační tlaky, přesto by se u nás měly projevovat sklony k projevu moudrosti, poučení z minulosti a ochota těch zkušeností využít ke všeobecnému prospěchu. Střed týdne už bude náročnější. Všeobecné tlaky zesílí, přibudou komplikace v milostných vztazích a také sklony k požívání návykových a omamných látek. Konec týdne bude probíhat ve stejném duchu s tím, že dokonce i my sami budeme mít tendenci stát si v cestě a komplikovat si život svými postoji, názory a rozhodnutími. Dobré tak bude sklidňovat, meditovat a relaxovat. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.

jaké muzika podle vás by mohla, že jo, zaznít. Tak co třeba Satriániho, jeho letní song pro všechny, co poslouchají, pro všechny, co už se vrací z Masterů a užili se to, a taky pro celou rokovou rodinu. Díky moc, Roman. Není vůbec zač, plně

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou. A další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál. Jen na Rádiu Čas Rock.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme

nedělní odpoledne s datem 19. července 2026. A jak jsem slibovala a avizovala, tak je tady jedno hodně speciální narozeninové přání. Tak se do něho pustíme. Touto cestou přes Rádio Čas Rok bych chtěl popřát své manželce Daně k jejímu jubileu. Jsou to kulaté narozeniny a protože je to dáma, tak já to prozrazovat nebudu, ale za mě je teda věk dorostenky, úplně v pohodě. Danuško, teď budu citovat, děkuji ti za každý společný den, za tvou lásku, podporu, jsi ta nejlepší ženská na světě a přeji ti hlavně pevné zdraví, neutuchající energii a stále stejný úsměv na tváři. Díky moc, miluju tě, tvůj manžel. Myslím, že Dana bude přesně vědět a muzika k tomu, tu už přilepíme my.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
5: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dealera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná Fixa. Chtěl bych Rádiu Čas Rock popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday Rádio Čas Rock. Happy birthday Rádio Čas Rock. Happy birthday Rádio Čas Rock. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: A pak něco domácího, co? Nejenom všem čeňkům k dnešním jmeninám. Mrkneme do kalendáře trošku hlubš a podrobněji. Třeba se v tom najdete i vy. Krásné nedělní odpoledne, bando.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Máš to vysoko, máš to daleko.
4: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

Drobná hra se životem a tohle byly Remortis tady na rádiu Čas rok, no a my mrkneme společně do kalendáře. V nedělním odpoledni třeba vám předhodím někoho, komu byste mohli dneska popřát. Slaví Čeňkové, takže pánové, všechno nejlepší k vašim dnešním meninám. Co dalšího 19. července se odehrálo? Mám tady hned dva zářezy, které jakoby vzdáleně spolu souvisí i nesouvisí. Možná byste se mohli najít sami, ale trošku vám to usnadním. Protože třeba v roce 1770 bylo v Brně zavedeno číslování domů. Domovní znamení v tu chvíli přestala být orientační pomůckou a zůstala jen ozdobou fasád. No a významná změna pak přišla v roce 1867, kdy po 10 letech příprav Brno splnilo císařské nařízení o jednotném systému pojmenovávání ulic a číslování domů. Hold, proč ne? Vždycky jsme se to tady u nás dělali tak nějak jakože po svém. No a posuneme se kousíček dál, ale fakt jenom kousíček dál, protože i tady se psala historie. A víte co? Je docela zajímavá i ta hudební. To si sice taky můžete přečíst sami, ale proč se do toho nepustit společně, že? Rok 1900 bylo otevřeno 8 stanic první linky pražského metra. Třeba taky. Pardon. Toho pařížského, to pražské bylo o něco později. Ale proč mluvím o tom pražském? Protože ten tunel má něco společného právě s tím pražským metrem. Ale do toho se pustíme za chviličku, teď do muziky, tam jsou přece jenom optimističtější události týkající se 19.7. Mick Jagger a Keith Richards opět v problémech. Kdy? V roce 1972, protože trošku nesouhlasili s tím, aby jejich vylomeniny v tu chvíli fotil fotograf od novin, který by to samozřejmě hned hodil do tisku a druhý den ráno by se to přečetla nejenom celá Velká Británie. Tak se s ním poprali, všecko to vyústilo vervačku, pár krvavých šrámů, jeden nalomený nos a dva vyražené zuby a taky v zatčení těch dvou výtečníků. To je prostě pažout s Horáčkem, to je never ending story. Tihle ti dva, ale tak jako ten rock'n'roll by nás měl bavit, a život je o tom, že je to rock'n'roll. Takže tak, to je další zářez, kdy tihle dva byli zatčeni za něco, co provedli. Tady se dožadoval někdo spravedlnosti, protože bývalý bubeník Guns N' Roses Steven Adler zažaloval u okresního soudu v LA celou kapelu, jenom za to, že ho podvodem dostali ze skupiny, když ho obvinili, že je závislý na tvrdých drogách. Mimo jiné, mezi námi děvčaty byl a dost těžce. No a když se přesuneme kousíček dál, tak tady máme několik albových oslavenců, několik singlových oslavenců, ale tyto nejdůležitější, rok 1947 a 19. červenec to poprvé na svět zařval Brian May. Nejenom kytarista. Ty doktoráty, mimochodem, už má dva, nejenom z astrofyziky. Možná by to byla dobrá kvízová otázka, z čeho dalšího. A těch čestných, to se snad nedá ani spočítat. Pokud dneska slavíte i vy za celou smečku rádia Čas rok, všechno nejlepší, pohodový den. A všechno, co se odehrálo v muzice 19.7. pěkně po pořadě na webu časrok.cz.

0: Together. Vy posloucháte Rádio Čas Rok, neděle 19. července 2026, abych se vrátila k tomu pražskému metru, tak právě 19. července se začal hloubit vlastně nejhlubší stanice pražského metra, to je náměstí Míru, která leží dneska 53 metrů pod zemí. No a my se šoupneme dál, protože 19.7. je spousta věcí, které můžete oslavovat. Pokud jste si teda ještě nenašli nějaký svůj důvod a třeba máte takový ten typický syndrom nedělního odpoledne, že zítra je pondělí, jako nic se s tím nedá dělat a říkáte si, začnu kafem zítra ráno, jasně, klasika, protože třeba den vraždou není úplně dobrý nápad, takže to kafe třeba zítra ráno pomůže. Ale i tak, jestli máte dnešní odpoledne, aby zvenku teďka začalo být hnusně, bouří tam, prší tam, nic moc, tak možná se i pousmějete a třeba najdete i důvod, že i to nedělní odpoledne se dá řádně oslavit. Na dnešek, tedy 19.7., totiž připadá Den Daiquiri. To samo o sobě je úžasný důvod, takže udělejte si jahodové, to je letní pecka, naprosto dokonalá, takže tohle můžete oslavit. Dneska je taky Mezinárodní den amerického fotbalu, Mezinárodní den karaoke, třeba hraní si skreblu, takže můžete oslavit s přáteli, s rodinkou, klidně jsou to vy pohádejte, taky to tak někdy je, my doma u toho raději máme pravidla českého pravopisu, abychom si nevymýšleli slova. Dneska slaví paláce, slaví i hry, slaví zmrzlina a teď bacha, za mě nejlepší den, protože 19. červenec je Mezinárodní den bůčku. V praxi to znamená minimálně pro mě, že desetina mého těla má dneska svátek. Co vy?
1: Holba rok na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrok.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
6: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
7: Čas rok.
8: Čas rok.
9: Cože, ty máš 150 technobodů?
10: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
9: A kde to jako najdu?
10: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
9: No jasně.
10: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
11: Holba rok na grilu je tady. Loni jsme aparaturu o výkonu 153 kW šetřili jen na 60%.

0: a Limp Bizkit Take a Look Around tady na rádiu Čas Rock do nedělního odpoledne, propršeného nedělního odpoledne, tak klidně sedněte k nějaké staré dobré deskovce společně i s rockerčaty, protože venku tam to asi teďka moc nevypadá, ale zase na druhou stranu krásně prší, my zahrádkáři tohle máme rádi, tak dejte si člobrdy, dejte si Scrabble, dejte si Monopoly, dejte si třeba Dostihy a sázky, buď vám to jako stmelí ten rodinný kolektiv, anebo naopak, ale i to patří k životu. No a nebo vezměte telefon, napište SMSku nebo zavolejte a nediktujte muziku. 725-33-1155, nemáte-li plán, Tublatanka má od dnešní večeru třeba úplně jasno.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Všichni víme, co bude dneska dělat Aleš a hlavně co budeme hrát, to se dozvíme teď. Čau.
1: Čau, tohle zakecali jsme to, co jsem to chtěl vlastně.
0: To je jedno, já to potom povím, už to mám nachystáno, kdybych to neměla napsáno tady v playlistu, tak jsem to taky zapomněla. Ale pojďme na tu holubu, ty se taky chystáš příští víkend?
1: Jasně, chystám se pravidelně, nevím, 5., 6. rok, takže prvně od těch 10. to s váma slavím. Nicméně radio poslouchám prvopočátku, jak začal Satisfaction?
0: Ano. To byli jste u mě, jako první song.
1: Dobře
0: ano, ty.
1: Nejlepší otvírák. Nejlepší otvírák nejlepšího rádia. Jak říká vlastně Zdenda, nejlepšího rádia ve vesmíru, nebo jak to říká.
0: Ale ty tak, funguješ takový jako spojovací materiál. Takový ten kůjný docela. Takže co všechno spojíš v tom kempu dneska? Příští týden na holbě.
1: Hele, já ne, protože spojuje rocková muzika, spojuje radio čas, rock. Spojuje lidi a dělá lidi lepšími, si myslím. Takže já to, jak to říkám takhle, přijedou kluci, přijede roková rodina, přijedou prostě lidi, které znám přes kamarády, takže lidečko nějak z Ostravy, kolem nás všechno Hukvaldy, Frýdek Místek, prostě partie bude velká, přijdeš ty.
0: Co se piješ? Měla bych.
1: Takže to už tam bude celá republika. Jako.
0: To bude super. Já se právě těším hned na ten pátek, kdy budu jako vyzvídat, kdo je odkud, tak se to snad i dozvíme, kdo vlastně vážil tu nejdelší cestu. Samozřejmě podle vstupenek, které se prodali, to poznáme. Někdy žasneme, kam dokonce spadne ten prodej, do které části republiky, a nestačí mi žasnout a jsme za to moc rádi. A bando, my se na vás fakt těšíme. Aleši, víš, co jsme vybrali?
1: Vím, dal jsem tam muzi, tuším, teďka
0: ano,
1: nějak došlo,
0: vyprchalo
1: Matonka, ať spojím dalšího člověka, který tady pije Matonku,
0: režim,
1: takže vyprchala Matonka, došly informace z hlavy do úst. Takže muzi jsme vybrali pro všechny, kteří dneska pracují na svém, pro všechny, kteří si to užívají a pro všechny, kteří půjdou na holbu.
0: Tak jo.
1: A pro tebe do studia.
0: Za pár dní se vidíme a samozřejmě zdravíme i matonkáře do sídla temnoty.
1: Jak říkáš.
0: Aleši, měj se, čau.
1: Tak určitě. Ahoj, díky.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Řeknem to rádi.

0: Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: pondělí odpoledne s datem 19. července 2026. Na rádiu Čas Rok dáme Briana Adamse. Slíbit můžu taky Ghost. A co třeba Mr. Udo a Doro Peš? Tak takhle nám to bude hrát v další hodince. Já vás pozvu na příští týden, protože i v tom dalším pracovním týdnu se rozjede naše letní roková jízda. A co chystá Birmingham? Počkejte si.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.

Dan Landa, jeho šance tady na rádiu, čas rok 10 minut po 16. hodině. Nedělní odpoledne a jedna zpráva pro všechny fanoušky Ozzyho. Už to proletělo éterem, takže bez tak jste to zaznamenali, ale teď pojďme konkrétně. Birmingham totiž vyhlásí první Ozzyho den. Jeho rodné město už je hudbou, vzpomínkami a samozřejmě i poctami. Birmingham si 22. července připomene Ozzyho Osbourna prvním oficiálním Ozzyho dnem. Bezplatný celodenní program nabídne živou muziku, výstavy, umění, vzpomínky fanoušků i návrat dechové kapely, která doprovázela Ozzyho pohřební průvod. Město, ve kterém se zrodili Black Sabbath a vůbec celý heavy metal, připravuje opravdu rozsáhlou poctu nejslavnějšímu synovi. První Ozzy Day proběhne už teď ve středu, 22.7., tedy přesně rok po Ozzyho úmrtí. Program ten se rozprostře napříč centrem Birminghamu, zapojí se třeba Black Sabbath galerie místní, taky nádraží New Street, no a prostě každý volný plácek bude ten den žít Ozzym. Vrátí se do ulic třeba i pětičlenná dechová kapela, která hrála během emotivního pohřebního průvodu loni v létě. Tentokrát nabídne několik překvapivých vystoupení s úpravami muziky Ozzyho Osbourna, potažmo celých Black Sabbath. No, je se na co těšit, tak já doufám, že to dáme společně taky dokupy. A když nebudete přímo v Birminghamu, tak si to oslavíme my tady společně, tak jako vždycky.

0: Koupit hromadu lístků na nejrůznější akce. Chcete vědět, na které? Ať máte náskok? Tak to budou tyto. Celý příští týden od pondělí do pátku hrajeme o vstupenky na Magma Fest, Rocky na Olomouc, taky na Severskou královnu tady o Turunen. Jestli nemáte plán, kam jako vyrazit na předvánoční koncert, tak tohle je ideální. Lupeny pochopitelně budou dva, takže takové předvánoční randíčko prostřed adventu. Proč ne? I o tohle se bude hrát v příštím týdnu. Taky Rock in Slavkov a taky o vstupenky na Ostravu v Plamorech. Já myslím, že luxusní nabídka. Pondělí až pátek každý den sbíráte slovíčka do výherní věty, poskládáte je vždycky v odpoledním driveu u mě, no a potom už stačí jediné. Mít to štístko, dovolat se ve správném pořadí, říct vítěznou větu toho daného dne a vstupenky jsou vaše. Co chcete víc?
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pračky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Epidemia! Epidemia!
1: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
2: Je to tak, celosvětové fotbalové šílenství dnes večer skončí. Oleda s čem už je jasno, třeba o tom, že je bronz. Víme, kdo bral. Anglie, putuje tam. Desetigólová přestřelka s Francií. Krásný zápas to byl. A dneska nás čeká ta pomyslná třešinka na dortu a to je finále mezi Španělskem a Argentinou. 21 hodin středoevropského času, takže je jasné, že bude na půlce světa minimálně ticho, protože všichni budou koukat. Jak to typujete vy? Kdo z koho? Klidně se svěřte na 725-33-1155. No a kdybyste chtěli třeba ještě něco zahrát, než já odsud vysmahnu, tak klidně dejte vědět. Číslo znáte, je stejné. Cinkněte, napište. Zatím Wolfmother. A zhruba za 5 minut se pustíme do té vaší.
1: Letní roková jízda Rádia Čas Rok jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu Čas Rok. Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Joker and the Thief, Wolfmother, tady na rádiu Čas Rock. No a taky Muták, čau.
1: A, guten Tag.
0: Nazdaj, co a komu?
1: Deflepert a pro tebe a pro všechny, co si dneska užívají volna. Ať už jim prší, nebo jsou po včerejšku vyřízený, a nebo jsou smutný, že zítra zase musí do práce.
0: Chcete to spočítat, kolik ještě pondělku a jsou svátky? Ještě budeme mít jeden svátek pondělní v září, 28. bude volno.
1: Jo, ale to budou zase obchody zavřený, že? Smička na konci.
0: Ty jsi, tak neumřeš hlady asi, ne?
1: Ne, ale to už jistě, jo.
0: Tak ne, prosím tě, aspoň... Běž se zásobit, protože jako sobota, neděle bude otevřeno, akorát to pondělí bude zavřeno, tak prosím tě, nech tam aspoň regál, jo?
1: Jo, dobře.
0: Tady to máš, měj se, čau.
1: Čau.
0: Radio Čas Rock.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
5: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: tady na rádiu Čas Rock pokračovat na dobrodružství, protože jsou pro vás připravené čerstvá Rock News. Dámy, my se společně slyšíme zase zítra u odpoledního driveu v 15.00. Tak krásný zbytek neděle a já se na vás budu těšit.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
1: Čas rok.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
6: Pronájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

Brněnská rocková legenda Kern se po tvůrčí pauze vrací na koncertní pódia. Skupina představila výrazně obměněnou sestavu, ve které původní členy doplnili noví hudebníci. V tomto čerstvém složení kapela plánuje vyrazit mezi fanoušky.

roadtripová komedie Nimrods, inspirovaná ranými léty kapely Green Day, zamíří 11. a 14. srpna do vybraných kin po celém světě. Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt a Trey Cool se na filmu podíleli jako výkonní producenti. Green Day při této příležitosti vydali také nový single I'm Never Gonna Rip z oficiálního soundtracku.

Švédští vikingové Amon Amarth poprvé v kariéře odložili elektrické kytary a vydali čistě akustický single Above. Skladba ukazuje, jak může znít melodický death metal u táboráku a slouží jako klidná ochutnávka před chystaným 13. studiovým albem.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
3: Žádné kompromisy, žádné hranice.
5: Rádio Čas rok na tvrdo.
4: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
5: Čas

Rock News. Frontman kapely Iron Maiden Bruce Dickinson získal na londýnském ceremoniálu The Speaker Awards ocenění za nejlepšího živého řečníka. Zpěvák proměnil jednu ze svých tří nominací, ve kterých pořadatelé hodnotili schopnost bavit, inspirovat a motivovat publikum.

Fanoušci kapely Anthrax už vyhlížejí datum 18. září, kdy vyjde jejich 12. řadovka s názvem Cursum Perficio. Jako druhý degustační chod skupina před pár dny vypustila do světa single The Age of Perfection. K němu vznikl i parádní videoklip, který si vzal na starost Oscarový režisér Joel Harlow.

0: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu,

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rock News. Mastodon vydali přibližně 35-minutový dokument The Mastodon in the Room, kterým vzdávají hold zesnulému skladateli, kytaristovi a zpěvákovi Brentu Hincovi. Zbývající členové v něm otevřeně mluví o jeho divoké povaze, problémech s alkoholem i okolnostech, které vedly k jeho odchodu z kapely.

Remasterovaná reedice alba Reload z roku 1997 vrátila Metallicu na přední příčky amerických hitparád. Nahrávka se dostala na první místo žebříčku Top Hard Rock Albums a do hlavního žebříčku Billboard 200 se vrátila na 16. příčce.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Řekneme to rádi.

0: Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Na rádiu Čas Rock.
2: Po týdnu jsem zpět a přináším novou epizodu pořadu Film Time. Pokud se nemýlím, jedná se v pořadí o 44. díl. Během uplynulého víkendu ale skončila akce, která má rozhodně větší tradici a prestiž. A to hodně a zaslouženě. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Lázeňské město přivítalo herce, tvůrce a fanoušky už po 60. Velké kulatiny, no ale bohužel se toho nemohl dožít Jiří Bartoška. Právě jemu je připisována aktuální prestiž. Funkci ředitele se dostal v roce 1994, kdy na tom festivále nebyl vůbec dobře, hlavně finančně. Po jeho smrti v roce 2025 bylo rozhodnuto, že tato funkce už zkrátka nebude nikdy obsazena. Festival ve Varech během let přivítal opravdu velká jména světového filmu. Namátkou Michael Douglas, Helen Mirren, John Travolta, Johnny Depp, Robert De Niro a to je opravdu jen malinkatý výčet. Počátkem 90. zde dorazil i mladý Leonardo DiCaprio, ale to ještě nebyl tak velká globální hvězda. Letos mohli fanoušci spatřit Dustina Hoffmana anebo Kevina Bacona, jenž dorazil i s celou rodinkou. No a pro některé lidi je festival přehlídka snobství. Ale pozor, naopak, Karlovy Vary mají pověst akce přístupné široké veřejnosti. Jen si zkuste zajet třeba do Kán, tam poznáte, co je to snobárna. Hlavní sošku letos, tedy křišťálový globus, získal snímek Padlé ovoce. Uvidíme, kdy se dočkáme premiéry v běžných kinech, ale vlastně další filmy, které tady mám dnes v plánu, tak na ty už klidně můžete zajít. Ke všemu se dostaneme, já vám přeji krásný poslech. Real time.

0: Čas rok.
1: 13. července přišla smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřel Sam Neill. No a zpráva to byla o to více nešťastná, protože nedávno zveřejnil zprávu o tom, že porazil zákeřnou nemoc a je připraven vrátit se před kameru. Jestli se tedy nemoc vrátila, nebo zatím bylo něco jiného, tak to se v tuto chvíli neví, ale upřímně na tom už moc nesejde. Filmový svět přišel o výtečného herce. Co vlastně dělalo Sama Neilla tak výjimečným? Jeho všestrannost. Neměl problém zahrát jakoukoliv roli v libovolném žánru. Jedna z jeho prvních průlomových rolí byla ve třetím pokračování hororu Omen. Celkově se v hororech nestratil. Za sebe můžu určitě doporučit film Horizont událostí. I tady ukazuje, jak skvěle dokázal přepnout herecké polohy. Ale jeho nejslavnější rolí zřejmě bude navždy Alan Grant z Jurského parku. Pro některé diváky mimochodem o dost větší frajer než třeba Indiana Jones. Mimochodem, do této role se vrátil ještě dvakrát. A nechybělo mnoho, mohl hrát i jinou ikonickou postavu. Ve druhé polovině 80. let se zúčastnil konkurzu na Jamese Bonda. Sam Neill byl také aktivista v boji o záchranu přírody. V oblasti humanitních věd obdržel v roce 2002 i čestný doktorát a to zdaleka nebylo jediné ocenění. V Hollywoodu i mezi filmovými fanoušky byl velmi oblíben, no a zůstalo po něm opravdu mnoho velkých i malých rolí. Takže si klidně na jeho počest dnes večer pusťte nějaký film.
0: Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: Loni jste na festivalu prolili hrdle přes 30 000 piv holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku na plné koule. Film Time na Rádiu Čas Rock.
1: Jsou filmy, na které se čeká i několik měsíců, což bude mimochodem dnes jeden případ. Ale někdy se stane, že je v kinech film, který tak nějak prošumí. To je tak trošku případ aktuálně hrané verze Odvážné Vajany. Je k vidění od minulého týdne, ale že by se o ní nějak dvakrát mluvilo, tak to se říct nedá.
2: Maui, polobůh větru a moře.
3: Hrdina mužů.
2: Ha?
3: No správně je to Maui, měňavec, polobůh větru a moře. Hrdina mužů. A žen. Žen také, mužů a žen.
2: Děkuju.
3: K službám.
1: No, co se týče tržeb za první víkend, nic moc. Upřímně je to celkem propadák a studio tohle asi nečekalo. A tady nastává klíčová otázka. Je o podobné adaptace zájem? Už jsme ten přístup viděli v minulosti. Tvůrci vezmou úspěšný animák a předělají ho do hrané verze 1:1, včetně stejných scén i dialogů. No a podle mě tento boj prostě nelze vyhrát. Když něco změníte, budou totiž remcat fanoušci originálu a když se vydáte lehce jinou cestou, ti stejní budou namítat, že něco měníte. No a pak si vyberte. Navíc co se týče nasazení tohoto filmu do kin, nebyl to úplně dobře zvolený termín, protože aktuálně v kinech řádí Toy Story, už po páté, a taky mimo ní. Takže jak říkám, těžký boj. Co se tedy týče kvality zpracování, tady se chválí jak vizuál, tak herecké obsazení. Takže vlastně svým způsobem jako letní rodina podívaná, proč ne?

0: Čas rok.
1: Následující film má své specifické publikum a asi nebude pro každého. V pořadí šestý snímek s názvem Evil Dead. U nás pro některé známý jako Lesní duch, po případě Smrtelné zlo. Všechno to začalo v roce 1981, když tehdy neznámý Sam Raimi natočil geniální mix duchařiny a komedie. Neměl na to moc peněz, což ale dokázal vynahradit talentem a improvizací. O 6 let později jsme se dočkali pokračování lomeno remakeu a v roce 1993 všechno zakončil Armádou temnot. Raimiho kariéra se pak vydala směrem velký Hollywood a značka Evil Dead usnula, a to na dlouhých 30 let. No a jelikož se staré horory remakeují, v roce 2013 jsme se dočkali i tady. Jenže k látce se dostal šikula Fate Alvarez a zvládl to s grácí. Po následujícím seriálu Ash vs. Evil Dead přišel před 3 lety další film s podtitulem Probuzení. No a nyní je tady další Smrtelné zlo v plamenech, tedy abych ctil originál Evil Dead Burn.
2: My grandfather believed the devil would return if anyone read from the Book of the Dead.
3: Calm down. The whole family can be reunited.
1: Údajně se jedná o nejbrutálnější film z celé série, což se tak nějak říká vždycky. Ale režíruje Sebastian Vaniček, který se velmi dobře uvedl hororem Havěť. Takže podle všeho nám tady roste další talent hororového žánru. Na nové Evil Dead si můžete aktuálně zajít do kina.
0: Film Time. Na rádiu Čas Rock.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Rádiu Čas Rock.
1: No a na závěr premiéra, na kterou se čeká dlouho, vlastně celý rok od oznámení. Už v té době se dokonce prodávaly lístky na film Odyssea. Něco podobného já nepamatuju. No a režisér Christopher Nolan si na sebe možná upletl velký bič. Každý jeho nový počin je totiž vyhlížen s obrovským očekáváním. Mnoho lidí chce zase něco revolučního. Podobně na tom, kdysi byl třeba i Steven Spielberg. Ale já si tak říkám, nebude jenom stačit přece dobrý film?
2: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
4: Co by udělal, kdyby našel ve svém domě všechny ty nápadníky?
3: Upínáš se k otci, jehož ani neznáš, jak nějaký levoboček.
1: Odysea svým způsobem navazuje na Tróju. Odysseus byl podle básníka Homéra ten, kdo vymyslel nápad s trojským koněm. Po dobytí Tróje nechtěl nic jiného, než se jen vrátit domů za svou ženou a synem. Jenže svými činy rozhněval bohy, kteří mu cestu komplikují, a ta se nakonec protáhla až na celých 10 let. Uvidíme, co všechno si do filmu Nolan přichystal. Určitě by to měl být legendární kyklop, jenž by měl být udělán hezky trikově klasicky, protože Nolanova averze vůči počítačovým trikům a zelenému pozadí je známá. V titulní roli hraje Matt Damon, ale hvězdných jmen tady najdeme opravdu spoustu. Kdo by se na takovém filmu nechtěl podílet? Že ano. Jeden z nejočekávanějších filmů roku Odyssea startuje v kinech, takže určitě zajděte. No a já se na vás budu těšit i příští týden u dalšího Filmtimeu.
0: Filmtime na rádiu Čas Rock.
5: Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
12: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
13: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
0: Letní roková jízda Rádia Čas Rok jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní rocková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rok.

0: rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.
2: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Máš to vysoko, máš to daleko.
4: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

0: Vítáme vás v našem klimatizovaném rebelském baru, kde bude ovšem dneska i asi pěkně horko.
1: Máme pro vás totiž pořádnou porci nefalšované rockové a metalové muziky, která vás 100% zahřeje.
0: No, jako by to bylo v létě potřeba, že jo? Hned ten první kousek hodně zaměstná váš termoregulační systém.
1: Máme pro vás klasickou sypačku od Metallica Seek and Destroy. Nedávno, když ji Metallica hrála na koncertě v Dublinu, se stala taková kuriozní věc.
0: Máš pravdu. Kytarista Kirk Hammett totiž ztratil rovnováhu a spadl z pódia přímo mezi diváky. Naštěstí se mu nic nestalo a díky fanouškům byl hned zpátky nahoře.
1: Kirk to vzal celé s humorem a pojmenoval tenhle incident Uklouzní a zničí.

0: vidíte.
1: Na rádiu Čas Rok nebo televizi Rebel pokračuje rebelský bar, kterým vás i tentokrát provází Ivo Raška, Tomáš Michalík.
2: No a co nevidět, se k nám přidá i Tony Iommi, kytarista a skladatel legendární heavy metalové kapely Black Sabbath.
1: A od nedávna už není jenom hudebník, ale stal se taky rytíř.
2: Přesně tak, jak říkáš. Na začátku prázdnin se tenhle 78-letý chlápek dočkal obrovské pocty. Získal prestižní britské vyznamenání Member of the Order of the British Empire.
1: No, když to říkám, je to prostě rytíř. Oceněn byl za své celoživotní zásluhy v oblasti hudby i charitativní činnost.
2: Tak mu dodatečně gratulujeme. I my.

0: Dnešní díl pořadu Rebelský bar by se mohl klidně nést s podtitulem U velikána. Dalším hostem totiž bude Adrian Vandenberg.
1: Bývalý kytarista z Whitesnake má k návštěvě gastronomického zařízení o jeden důvod více. V příštím roce se totiž chystá oslavit půl století na hudební scéně.
0: A vzal to opravdu zodpovědně a velkolepě. Nechal se slyšet, že plánuje filmový dokument, nové album i knižní biografii.
1: No a pochopitelně nebude chybět ani speciální koncert. Ten se uskuteční v dubnu v Holandsku a fanoušci se mohou těšit jak na skladby od Whitesnake, tak od jeho kapely Vandenberg a dalších jeho bočních projektů.
0: No a popřát mu přijde pochopitelně řada kamarádů a kolegů z hudební branže.

0: Víš, co by to chtělo, Tomáši?
1: Pivo.
0: No, to taky.
1: Vodku?
0: To taky.
1: Rum?
0: To taky. Ale přesto všechno ještě nějaký ženský element.
1: To je pravda.
0: Protože my jsme měli tady na baru tři pány, no a teď by to chtělo nějakým způsobem vyvážit tento nepoměr.
1: No tak na to bych tady měl jednu parádní věc v podání Epiky. Dáme si jejich živou verzi skladby Sirens of Blood and Water.
0: Já vím, kterou myslíš. Tu, kde se po boku Simone Simons představí i Alicia White Glutz, Elize Reid a Charlotte Wessels, že jo?
1: Přesně tak. Tahle koncert

0: Dnešní rebelský bar se dostal do svého závěru, ale myslím, že se nám podařilo přilákat velmi zajímavé hosty.
1: A nejenom nám. I když je letošní festivalová sezóna v plném proudu, některé festiáky už oznamují headlinery na další rok.
0: Tomáš Recht? A hodně parádní hosty třeba přilákali organizátoři Rock for People. V roce 2027 totiž do parku 360 v Hradci přijede kultovní americká punkroková legenda Blink-182.
1: Už teď se těšíme. No ale my tady na Rebelu, nebo na rádiu Čas Rock, čekat tak dlouho nemusíme a pustíme si je teď hned.
0: Zároveň se s vámi loučíme a těšíme se.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz. 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rok k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
2: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlas Trast Chlebovice, Frýdek Místek.
3: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Ahoj rokezi a rokerky, všechny vás taky dneska při úterním podvečeru zdravím. Samozřejmě za předpokladu, že sledujete či posloucháte premiéru pořadu Metalmania. Hudební rozsah, myslím, co se týká poslechu muziky, se snažím mít pokud možno co nejširší a tak zabrouzdám čas od času i do končin, kde byste nečekali metalovou či rockovou kapelu. Japonsko, trh, kde po téhle muzice je hlad, a důkazem je řada speciálních edicí vydávaných různými interprety právě pro japonský trh. Ovšem, i oni mají svoje želízko v ohni a to už dost dlouho. Jsou to Loudness. Já budu teď citovat weby. Loudness je japonská heavy metalová kapela, kterou v roce 1981 založil kytarista Akira Takasaki a bubeník Munetaka Higuchi. Byli prvním japonským metalovým počinem podepsaným s velkým labelem ve Spojených státech. Během své největší slávy se dostali do Billboard Top 100 a toto byla citace z webu o kapele, o které to dneska bude. Teď další klip.

Sledujete pořád Metalmania, dneska japonští Loudness. Ti začali svoji hudební kariéru psát v roce 1980. Taky první deska, ta jim vyšla mimochodem v japonštině. Pak už skočili na jazyk anglický, no a hned na začátku se ukázali jako velmi úspěšní, především díky své pódiové show. Amerika nenechala tyhle Japonce dlouho čekat, přišlo turné, taky smlouva s americkým labelem. První desky v Americe produkoval Max Norman. Alba budovali, navíc, když se kapely v téhle době chytl manažer Twisted Sister, tak to celé fungovalo a kapela šlapala po celém světě. A desky jako Soldier of Fortune nebo Hurricane Eyes nabízí pomezí heavy metalu a hard rocku v té klasické podobě. Ovšem, doma fanoušky ztráceli, základna se zmenšovala, no a 90. léta, tak ty jsou ve znamení problému právě v kapele Loudness. O tom až za chvilku. Teď další muzika.

Dnešní Metalmania, ať už na rádiu Čas Rock nebo na televizi Rebel, se přehoupla do své druhé poloviny. Dneska jsem pro vás pochystal japonské loudness, jak jsem říkal. 90. to byly problémy, odchody a pokus míchat starý zvuk. Toto se táhlo až do roku 2001, kdy Akira Takasaki vyslovil přání potkat se s původní sestavou kapely loudness 80. let. To se mu povedlo a kapela začala být aktivní znovu. Samozřejmě, sestava se pak měnila, protože někteří muzikanti bohužel už opustili pozemský svět, ale loudness šlapali a šlapou dál. Rok 2001 Pandemonium, o rok později další deska Biosphere, 2004 Racing a Breaking the Taboo 2006. Toto je jenom malý výčet dalších alb, které vyšly po přechodu milénia. Dáme si další muziku.

Tak rokeři, dneska si v rámci Metalmány dáváme ten správný japonský heavy metal mixnutý s hard rockem. Legendy, které na hudebním trhu fungují od roku 1980. Japonští Loudness. Další muzika je za náma a jak jsem říkal, jsou velmi aktivní v podstatě do dnešní doby. On ten závěr té diskografie se pohybuje někde okolo roku 2012 až 2018. 2012 vyšlo album s tímhle názvem, o dva roky později The Sun Will Rise Again a v roce 2018 Rise to Glory. No a abychom tedy doplnili tady tuhle strašně příjemně poslouchatelnou muziku, přihazuju ještě jeden klip a přihazuju přání typu z vaší strany, napište mi, co byste chtěli vidět, případně slyšet, ať už na televizi Rebel nebo na rádiu Čas Rock. Ideální stav použít k tomu sociální sítě. Já jsem David Zbavitel, přeju dobrý poslech, ostrý zvuk a za týden v další Metalmány. Mějte se.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: naší českou rockovou scénou. Rock Music.
1: Ahoj, u poslechu druhého letošního letního speciálu vás vítá po týdnu opět kusovka. Dnes si tu zahrajeme Dogu, Jackers, Motorband a Vanaheim, tedy partičky, které taky zahrajou na letošním výročním 20. Rockfestu v Dačicích. A jako první tu dneska vítám moderátorku, herečku a zpěvačku skupiny Anacreon, půvabnou Veroniku Krejzovou. Verčo, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Ale Verčo, jak ty ses vlastně dostala k rockový muzice jako takový?
2: Dobrá otázka, to jsme si nikdy my dva neřekli. No, prosím tebe, tak můj táta byl velký big beaták a velký muzikant, nebo je, ale to je jedno.
1: No prozrať, kde hraje tvůj táta?
2: Nehraje nikde, on se na to právě vyprdnul, ale velký kytarista býval, no. Aha. No to je jedno. A já jsem se tomu vůbec nevěnovala. A pak prostě jsem mluvila doma o tom, že bych chtěla kapelu. A máma moje je takový akčňák a spoustu věcí řešila v životě za mě. Takže mi začala hledat inzeráty a našla mi vlastně tenkrát inzerát na kapelu Anacreon, kde já jsem byla na konkurzu. Oni mě vzali a já přišla domů a byla jsem strašně otrávená, že tam nechci, že je to strašná muzika, jenom tě na to upozorňuju, ale že prostě ty kluci jsou tak strašně chtějí a jsou tak strašně milí, že jsem jim nedokázala odmítnout. No a to byl takovej můj
1: start.
2: Přesně tak, no a časem jsem se vlastně zase v sobě našla nějaký jako, tak to rokový srdce jsem měla vždycky, já jsem hodně multižánrová, takže mě baví veškerá muzika, ale někdy se tam probudila asi geny.
1: No, jasně, no. Tak co jinýho, viď? Dáme si od Anacreon Zničíme vás. Tady ta hitovka se narodila kdy? Z jakého je vlastně alba nebo období?
2: Je z alba Svědomí, což je naše poslední album a to bylo vydaný 2020, no. Něco takovýho?
1: Jo. Ne, ty data, to je opravdu jako problém se všema rockerama. Nemáš to jenom ty. Hele, no. Jdeme poslouchat, to je důležitý. Vaše muzika, Zničíme vás a Anacreon. Jdeme na to.
2: Jdeme na to.

0: Hršo, kolik máte celkem natočených titulů a počítají se alba, EPčka i singly? Tak zase data, viď?
1: No tak ono jich jako úplně moc není, jo. My jsme v tomhle tom hrozný, ale je jedno album a to je Daná doba, který ale nikdy nebylo vydaný a nikdy už se nevydá. Jo, já jsem vlastně dvě věci přespívala z toho, ale to je s bývalou zpěvačkou. No a za mě jsou vlastně dvě alba a teď vlastně další, teď jsou tři singly, no. Taková předzvěst novýho alba.
0: Ale ty máš vystudované herectví i hudební konzervatoř. Prakticky v současné době nejsi vidět jinde, než na parketech, který znamenají svět. Prostě se tím ano, zabýváš plně profesionálně.
1: Ano, je to moje práce. Já mám teda vystudovanou převážně činohru, jakože ano, mám maturitu i ze zpěvu, ale mám činohru, takže já jsem převážně herec. A ano, teď se pohybuju převážně pár let v divadle, no. Ano, v divadle Broadway.
0: Verčo, co myslíš, že se ti zatím nejvíc povedlo v tvojí hudební kariéře?
1: Tak já jsem pyšná na naší kapelu, ty mě znáš, takže víš, že já to nehrotím, nikam se úplně netlačím. Já si jdu tak jako celým životem, proplouvám schůdek po schůdku, občas spadnu z 5 schodů zpátky a pak zase lezu nahoru. Ale tak určitě jakoby naše kapela, já si myslím, že máme za sebou hezký koncerty, ať už to byl Masters of Rock nebo velký tour vlastně s Arakainama. Takže to je taková moje srdeční záležitost, takže asi tak.
0: Další věc od vás, od Anacreon, bych teď nabídnul našim posluchačům tu s názvem Kdo se brání. Řekneš nám o ní něco?
1: No, tak to je písnička, kterou teda jsme víceméně jako po dlouhý době se něco složilo. Tak muziku složil můj manžel a klávesák kapely Anacreon Tomáš Krejza a za textem stojí moje dlouholetá kamarádka Míša Novotná. To je tanečnice, režisérka, choreografka v divadle Broadway a takhle nám pomáhá občas textama.
0: Kde jste to točili a s kým? Měli jste nějakého producenta po ruce?
1: Tak my si točíme převážně všechno sami, nebo kluci už si dělají, jakoby, co se týká nastrojů, tak ty si dělají sami, ale vždycky někde mícháme, mastrujeme a já si jedu vždycky do studia někam to nahrát, co se týká zpěvu. A tohle s náma dělal Vašek Neubarta v Paranoid studiu a byl to velký, velký zážitek. Protože no, on je geniální, o tom se nemusíme vůbec bavit, takže práce s ním byla samozřejmě skvělá. Ano.
0: Ve správný čas, na správném místě.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Uvažka. Dobře, jdeme poslouchat. Kdo se brání? Anacreon.

0: Verčo, jak dlouho jsi vlastně ve skupině Anacreon?
1: Já jsem v kapele Anacreon 12 let a hezky se mi to pamatuje, protože tak dlouho, jak jsem v kapele, tak dlouho jsem vlastně s mým manželem.
0: Aha, takhle to máte, jo. Takže ty jsi vstoupila do skupiny Anacreon a
1: za Tomáš půl roku přišel, byla ruka v rukávě.
0: Jo, jako poklekl a řekl, chci tě na celý život, je to no, tak, jo?
1: No, takhle ne, ale jsme spolu jakoby od toho roku před těmi 12 lety, zatím jsme, já nevím, 2020, takže 6 let to bude, no. No, takže tak.
0: Jo, kdo tu hraje v současné době? Pojď představit svoje kámoše, spoluhráče.
1: No, tak já musím říct, že naše parta je dobrá v tom, že jako začátky byly krušný a když jsem přišla do kapely, tak kvůli mě teda tenkrát odešli někteří právě kvůli vztahu s Tomášem, takže to bylo trošku pestrý, ale vlastně jako
0: hezky
1: od roku...
0: Jsi to řekla.
1: Pestrý. No je to tak, no, je to no. Tak, bylo to velice pestrý, takže pak jsme dělali různý konkurzy na bubeníky a na basáka, druhou kytaru jsme nevzali už, to víš moc dobře,
0: ano.
1: No a, ale jsme vlastně, no 11 let jsme ve stejný partě, jakože vlastně kytara Martin Piskáček, klávesy Tomáš Krejza, bicí Honza Meduna a basa Honza Diviš.
0: Tak jo, tak je vás pět na pódiu, to je vás plno.
1: No,
0: že jo, ano. No tebe je hlavně plno na pódiu, jako. Já když jsem měl možnost zhlédnout vaše dva nebo tři koncerty, tak si s těma lidičkama dovedeš poradit, no. Jsi frontman.
1: To je moje, já to mám ráda.
0: Jseš exíba.
1: Ano, jestli je něco, co mě jako baví, tak je to, že když nás někdo poslouchá a pak nás vidí poprvé někde živě, tak přijde a řekne, naživo je to úplně něco jiného. A to, na to jsem hrdá, protože kdyby to bylo naopak, tak je to špatně, ale a já bych řekla, že my jsme lepší naživo než ve studiu. My nejsme moc studiovi.
0: A můžu se k tomu vyjádřit, já bych taky řekl, že jo. No,
1: je to tak.
0: Jako živě no, to dáváte prostě... skvěle, no.
1: Protože na tom, v tom studiu tam nemáš takový ten drive, jako ono ti dává, ty lidi ti to dávají, že jo, ano, jako ano. Tu energii. No, to studio ti moc energie nedá.
0: Kdyby jsi mohla vybrat, s kým z toho světového rokovýho ranku naspívat duet, kdo by to byl a proč?
1: Ježišmarja, tak to by byla Floriansen, což je zpěvačka Nightwish, kdo neví, a tak to by byl můj sen. A je to takový můj sen, když jedu sem do Prahy, že bychom jim dělali předskokany. To je můj velký sen. A jinak a z Česka bych asi s Petrem Jandou.
0: Jo. Ale to není daleko, Petr Janda je hodně přízivý, navíc se znáte osobně velmi dobře, tak to držím palce, ať to klapne.
1: Uvidíme.
0: Z našich rockerů se ti povedl naspívat duet s Honzou Toužimským, který se ale hodně povedl. Tak jak jste si užívali samotné natáčení a kdo tu složil muziku a kdo text?
1: Jo, tak co se týká Honzy toho, že to je jako je naše zlatíčko, to my ho s Tomem máme hrozně rádi, nebo s celou kapelou. Hudbu napsal můj Tom samozřejmě a je to 6-minutovka v originále, ten nejdelší věc Anacreonu vůbec, která jako je.
0: Trošku Pink Floyd, víš.
1: Já přemýšlím, kdo napsal text, asi náš basák, asi jo, no, krok do neznáma. No, takže práce jako s Honzou je skvělá, ono to bylo tenkrát, já vím, že on byl jakoby furt někde lítal, měli strašně koncertů, takže my jsme to točili na dálku, bohužel jsme si neužili jakoby to studio spolu, takže já jsem si to natáčela někde a on nám to pak doposílával, ale spolupráce s ním je skvělá, my jako teď nám pomáhal vlastně i producentsky, nebo a myslím si, že bude pomáhat i dále, producentsky radí nám prostě, co je dobrý v té písničce a já tu práci s ním mám ráda, no, takže a on je hlavně zlato, já o něm říkám, že je jeden z mála lidí, o kterým nikdy neslyšíš pomluvy. Já jsem nikdy nikoho neslyšela říct, že Honza Toužimský je takový a makový. Nikdy. On je opravdu čistá duše.
0: No. Ano.
1: Máme vlastně studio asi, nevím, 2 kilometry od toho jeho statku, takže teď je to trošku ještě jako v tomhletom dobrý, že s Tomem vlastně, když dělali další věc, kterou nenaspíval teda Honza, ale ale jak říkám, pomáhá nám producentsky, tak je to kousek a od sebe a oni se mají rádi a je to prostě fajn práce, no.
0: Jdeme poslouchat Krok do neznáma, Anna Kreon a Honza Toužimský s Veronikou Krejzovou. Je to bomba, poslouchejte.

0: se Svihany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svihany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvihany.cz.
1: Verčo, jak náročný je ustát uměleckou branži, zpěv, herectví, tanec, když ještě musíš stíhat rodinu? Narodila se ti dcerka Amélie, který bylo teď v květnu 5 let.
2: No, ano, je to tak.
1: Co k tomu?
2: Tahle branže je jako psychicky náročná, co si budem, jednou si nahoře, jednou dole, ale co se týká jako naší dcery a zvládání to, tak ona je pankáč, ona je skvělá, jakože ona od malinka je zvyklá být u babiček a máme je tady v okolí, je jako super. Když to řeknu úplně, takže nám jako hodně pomáhají a už od malinka, takže jako s Amy je tohle je s ní prostě jednoduchý, jo, a já jsem zastánce teda toho, že Amy se mnou chodí do divadla, netahám jí vůbec do práce, jakože nemám to ráda a ještě s náma nebyla ani na koncertě, jsme se bavili, že už bychom ji taky mohli vzít, ale já se ji snažím od toho držet trošku dál, jako je to práce, taky do kanceláře nikdo nebere děti, takže já myslím, že je s babičkama ráda a když jsme doma, tak je samozřejmě s náma, převážně s náma, aby to neznělo, že je furt babiček prouha, to ne, ale ano, pomáhají nám, víte, víkendy vykrejt, no.
1: Hele, a jak geny? Už to Amelka dává s mikrofonem před zrcadlem v šatičkách, no vyparáděná, co?
2: Neříkám, že před zrcadlem, ale má svůj mikrofon, má svůj bedničku, zpívá, no. Tancuje, je to velký komediant, to jako jo, takže, ale kam jí nohy zavedou, to uvidíme.
1: Pozveš nás na nějaký váš nejbližší koncert?
2: Jo, tak v srpnu 22. srpna do Žínky a pak jsou tam podle mě, pak je tam...
1: Do Žínky kde, jestli můžeš specifikovat?
2: Rokové do Žínky ve Slavonicích.
1: Slavonice, jasně, a na Kreon Slavonice.
2: To je, ano, na jihu České republiky, ano. Úplně na hranicích. No a pak 5. září Vršce Fest. Ano. Já mám dokonce pocit, že my už jsme tam hráli někdy, kdysi, takže se tam zase po dlouhý době vracíme.
1: To je hezký, že vás pořadatel znova chce.
2: Jo, to my jsme rádi, my se rádi vracíme. Já? No tak bývá, když už někam jedem, tak už nás tam pak po druhý chtějí.
1: Ano, tak no, tak držím palce, aby to šlo nahoru, no.
2: Děkujem.
1: Kniha zítřků, to je váš poslední single i klip, tak máš tomu nějaký epesní povídání?
2: No, epesní povídání, je to naše chlouba, protože já musím říct, že co se týká nový muziky, tak můj Tom prostě jde nahoru skladatelsky, modernizuje tu muziku, což je skvělý a myslím si, že jako to, co teď vyšlo, je ještě, jako nechci být sprostá, ale prd proti tomu, co vyjde. Takže kniha zítřku je opravdu pro mě velká srdeční záležitost a za mě i super text, jako našemu Johnny mu Basákovi se absolutně povedl, takže,
1: no, on píše,
2: takže já jsem nadšená. Ano, jsem nadšená a samozřejmě producentsky nad tím dohlížel Honza Toužimský, takže ideální stav.
1: Krásný.

0: Rock Music.
1: CZ.
2: Řekneme si ještě, kde najdeme Anacreon na netu, aby jsme se mohli podívat, kdy, kde a co se okolo vás aktuálně děje?
3: Určitě, tak určitě anacreon.cz, webovky, ale určitě koukněte na Facebook a na Instagram, kde nás najdete pouze pod Anacreon, s C psaný, kdo nás nezná, takže Anacreon. No a tam se dozvíte o nás všechno.
2: Tak jo, já ti moc krát děkuju za pokec, ať se daří a my se uvidíme zase v nějakém dalším dílu Rock Parády, viď?
3: Ano, ano, děkuju moc za pozvání a krásný letní den.
2: A teď si zahrajeme novinku od zpěvačky Heather. Producentsky se pod ní podepsal kdo jiný než Peter Šachinsky a ta novinka se jmenuje Balkan Dreams. Tak poslouchejte.

0: Mým dalším dnešním milým hostem je Miloš Chocholouš, spolupořadatel a PR manager Rockfestu Dačice. Miloši, ahoj.
1: Ahoj, zdravím tě, zdravím.
0: Letos je dačický festiák po 20. Takže to bude velký. Takže se ptám, kdy a kam přesně máme letos přijet?
1: Přijeďte k nám do Dačic 23.7. do Zámeckého parku a postaráme se tam o vás až do 25.7. Bude to pěkně celý víkend od čtvrtka až do neděle.
0: Na letošním 20. dačickém rockfestu zahraje i Doga jako jedna z těch hlavních kapel. Tak si teď od nich pustíme pecku s názvem Bílej sníh. Souhlasíš, Miloši?
1: Jasně.
0: Tak jdeme poslouchat Dogu.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků.
1: Pojďme teď našim posluchačům říct komplet program. Co se bude dít v jednotlivý dny?
2: Začátek je ve čtvrtek od 18 hodin, areál otvíráme od 17. Začínáme tam Vanheimem, potom tam je Tlustá Berta a Fuel Machine.
1: Takže ve čtvrtek 23. července 3 kapely. Jak to bude dál v pátek 24. července?
2: V pátek startujeme civilní obranou ve 4 hodiny. Potom máme Dark Gamble, potom máme Yamaron, Komunál, Klasiku, Proteus a Alkohol.
1: No a jak to bude, Miloši, v hlavní den 25. července, v sobotu, ta je docela nadupaná, viď?
2: Jasně, to odstartujeme v 1 hodinu Morčatama na útěku, potom přijde Metallica, Čech, Band Tribute, potom přijde Hayley Groupies, potom máme Motorband, potom máme Jackers, Gatecrasher, Dogu a Trantenberky.
1: Mm-hmm. Takže, jak říkáš, v sobotu tu zahrajou i Jackers, tak já bych teď našim posluchačům připomenul jejich velký hit a tím je pecka s názvem Mlýny.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Letní rocková jízda rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní rocková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.
2: Jak dlouhý budou jednotlivý koncerty? Bude to klasická dílka, tedy hodinka, nebo se můžeme třeba u headlinerů těšit na delší koncertní sety?
3: Většinou to bývá všechno kolem hodiny, protože to tam máme nasázený jednu za druhou, takže hodinka.
2: Mým dalším dnešním milým hostem je zpěvák skupiny Motorband Petr Kurhajl. Krutí brko, Petře, vítej v Rock Music CZ.
4: Nazdár, kusovko, čau.
2: Hele, vyhrajete v Daticích v sobotu 25. července od 17.30. Je tady ten koncert dalším pokračováním vašeho turné ke 40. 40 let kapela, 20 let festiák, to nabízí velkou oslavu, včetně parádní panákiády, nebo se pletu, nebo co?
4: Musím tě opravit, je to Vodkiáda, v našem případu Motorbandu
2: oblíbená.
4: A 40 let na cestě, ano, my to samozřejmě pojímáme úplně celý tenhle ten rok jako oslavu, tak určitě na festivalu to bude určitě taky tam tomu přizpůsobený, jednak asi novou písničkou, že jo, máme tam nový záležitosti a určitě o tom budeme taky mluvit, takže rozhodně celý rok je oslava těch 40 let, takže ani tam to fanoušky nemine.
2: Máte na léto nějaký speciální playlist?
4: Máme tam pár kusků, který budeme hrát live a my je postupně budeme zařazovat, aby se lidi mohli taky si je naposlouchat, aby to jako jelo a pak do nich pustíme tu desku, která by měla být teda podle kapelníka Máči určitě do konce roku. Je to dlouhý proces, ale je to zase spuštěný samozřejmě tím, že jsme chceme být precizní prostě. No.
2: Jak to bude teda s vydáním nový desky? Předpokládá se teda, že až v roce 2027 oficiálně vyletí nový album?
4: Tak buď se to povede do toho konce roku, anebo to střihneme na začátek toho roku. No, nám se to zkomplikovalo s tím, že budeme ještě vydávat jedno DVD, které bude zase klázinské, která byla také v oslavě, že jo, těch 40 let, takže s tím orchestrem to si nechcem nechat ujít, to bude taky takový jako velký bombonek s hostama. No a takhle to všechno nějak dohromady, tím jak jsme se rozjeli, tak nějak víc teď, tak je toho najednou jako hodně a musíme to nějakým způsobem se sumírovat dohromady, ale jsou to krásné časy každopádně.
2: No, to každopádně. Dáme si teď od Motorbandu Ďábel mě svádí, tak ještě předtím připomín našim posluchačům, na jaký adrese najdeme Motorband na internetu.
4: Já si myslím jednoduše www.motorband.cz a sekce koncerty nebo informace novinky, taky Facebook, Instagram, všechno funguje, jak má.
2: Ano. Kuťas, tak já držím palce, ať se daří dál Motorbandu, čím dál tím víc a ať děláte radost svojí muzikou všem lidem, kteří přijdou na vaše koncerty. To je to zásadní, si myslím. Tak měj se krásně, pozdravuji ostatní a uvidíme se v Dačicích.
4: Dačice, tak jo, měj se krásně, ještě jednou děkuju. Ahoj.
2: Ahoj. A teď už slíbení Motorband a Ďábel mě svádí.
5: Jo!

0: teď zpátky za Milošem Chocholoušem, spolupořadatelem kultovního dačického rockfestu. Co dalšího zásadního bychom ještě měli vědět o 20. dačickým rockfestu? Třeba, jo, napovím, když mám kámoše, pejsána, dostanu se s ním do areálu?
1: Já si myslím, že určitě se dostaneš.
0: Jo. Jak je to s předprodejem lístků?
1: Prodej lístků valí normálně na internetu, najdete to na stránkách, na Instagramu, odkazy, všechno, dá se to si dohledat. Předhazujeme to každou chvíli.
0: Vanaheim je další z parádních kapel, která tu zahraje na vaší 20. Tak si teď od nich pojďme poslechnout 9 světů, což je taková power metalová hitovka.

0: Miloši, pojď ještě prozradit, na jaký net adrese najdeme kompletní informace o 20. ročníku dačického Rockfestu.
1: www.rockfestdačice.cz.
0: Já ti moc krát děkuju za pokec, za pozvánku na váš Rockfest a držím palce, protože alfou omegou úspěchu všech festivalů, který se konají venku, je počasí. Tak doufám, že budete mít slunečno a držím palce, ať přijde hodně lidí, ať můžete udělat 21. příští rok. Měj se moc hezky, ahoj.
1: Děkuji ti moc, měj se, čau.
0: To je pro dnešek úplně všechno. V příštím letním speciálu dáme řeč, jak pokračuje valečovský léto a pozveme vás na Den Svinanského piva do Liberce. Takže si tu zase zahrajeme spoustu parádních českých rockových kapel. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příště, tak za 167 hodin. Ahoj.

zabavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas Rock 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Milé Radio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock. Let the party set the party.